Co to může je jinačí? Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

když měsíc rozlije světlo své okraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, praní nevlasů, jí ustřihnu